0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
4: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává

Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavili po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního

0: to měli slyšet. Fakt to měli slyšet. Playlist Music. Nová hudební alba. Playlist Music.
1: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: torture better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Playlist Music. Něco se chystá. Něco se chystá. Nové singly a připravovaná alba. Playlist Music.
2: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý single z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich z brusu nový single.

0: Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet. Pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější: silné melodie, epická atmosféra a texty Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem Playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský single Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představili svůj nový singl, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Playlist Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Na

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes společně podíváme na to, co se odehrálo v 36. týdnu v minulých letech. Takže jdeme na to.

My se jdeme společně podívat na datum 3. září. Roku 1965 kapela Rolling Stones nedohrála koncert v irském Dublinu, protože jim na pódium vtrhlo 30 nespokojených fanoušků. Roku 1968 se po 2 týdnech absence vrátil do kapely bubeník Ringo Starr a v roku 1947 se narodil jeden ze členů kapely Thin Lizzy.

4. září roku 1944 se narodil Vladimír Kulhánek, baskytarista, který se zahrál například v kapele Flamengo, Bohemia, ETC, Stromboli nebo Krausberry. A roku 2008 byla vydražena kytara Jimiho Hendrixe za 280 000 liber.

Tak my se podíváme na další slavná hudební výročí a tentokrát se vrhneme na 5. září. Roku 1946 se narodil zpěvák kapely Queen Freddie Mercury. Roku 1998 kapela Aerosmith se poprvé prosadila v Americe na špici singlového žebříčku se skladbou I Don't Want to Miss a Thing. A roku 2006 kapela Arctic Monkeys dostala cenu Mercury Prize za své album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

6. září bychom mohli slavit troje narozeniny členů slavných kapel, protože roku 1943 se narodil Roger Waters, baskytarista a zpěvák kapely Pink Floyd. Roku 1961 se narodil Scott Travis, bubeník kapely Judas Priest. A roku 1971 se narodila zpěvačka kapely The Cranberries.

Stále posloucháte pořad Slavná hudební výročí a my se teď společně vrhneme na 7. září. Roku 1954 se narodil Benmont Stench, klávesák v kapele Toma Pettyho. Roku 1968 Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham odehráli jako Led Zeppelin svůj první veřejný koncert. A roku 1996 se bubeník kapely Bon Jovi Tico Torres oženil s českou modelkou Evou Herzigovou.

8. září roku 1997 Led Zeppelin znovu vydali jeich první singl Whole Lotta Love a roku 2002 si Bruce Dickinson splnil sen a začal lítat jako pilot pro leteckou společnost.

Teď už tady máme poslední den našeho pořadu a to je 9. září. Roku 1977 se narodil Stuart Price a je to britský textař převážně pro kapelu The Killers.

Přátelé, já vám děkuji, že jste poslouchali můj dnešní hodinový pořad. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme příště zde na rádiu Hey ve stejný čas za týden. Takže ahoj.

Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Krátce po celé po 6. ráno. Ano, možná snídáte, možná si dáváte svoji první kávu, protože těžko byste si dali v jedno ráno další a ve dvě také. Takže skutečně máme všichni dneska první. Nicméně muzika, to je úplně jasná věc. Další věc, informace, také počasí. A kam se podíváme? To se necháme překvapit.

0: Dnes má být polojasno až oblačno. Z rána zejména na východě ojediněle s deštěm. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 13 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
1: Rádio Hey.

Slábnutá německá formace Accept, krátce po 6:45, dnes máme 10. září, je to neskutečně, jak to utíká, jak to letí. Irma je ta, která slaví také dnešní svátek.

Zdravíte nás z Lečina Cázavou, zdravíme i my a přejete krásné ráno do studia, do pardubického studia Rádia Hej. Rádia Hej Praha, abychom to upřesnili, slyš, to je další skvělá muzika, kterou nabízíme.

úžasná ranní muzika. Slash, těsně před 7. raní. Za malý okamžik, ta další, skvělá. The Rolling Stones.

0: Bejradio.cz.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Pardubicích. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Je to tak a je to tady. Radio Hey s vámi společně v České republice. A karneval a 13. století.

Je to tak, skvělý katapult ve čtvrt na osm, ale ve čtvrt na osm také zároveň s námi už Lenka připravená aktuálně s oblohou.

0: Dnes má být polojasno až oblačno. Z rána zejména na východě ojediněle s deštěm. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 13 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
1: Radio Hey. Je to tak, jedeme s vámi na ranní vlně, v ranním éteru, s ranním proudem a s vámi společně stavební holding Enteria Pardubice. To je také sportovní centrum, skvělé relaxační H-centrum Pardubice. Enteria, hokejová hala Pardubice.

Další parádní česká jízda od kapely Alkohol, Lehce nad věcí. Jitka a Petr Český Krumlov píšou, Meldo, posloucháme u raní kávy, snídáme s českým rokem, ano. No tak to jsme rádi, že snídáte s náma, kabát.

Je to tak a ten text je nádherný. Děkovat za každý den a co se týká zdraví a všeho ostatního, je to důležité. Dámy a pánové, my se chystáme na malou pauzičku na retko, na cigárko, něco tam strčíme, co se týká hudby a zase za chvilku jedem. Full time, rock for you.

No a protože s námi bude krátce po celé po 8 raní, tak je Pavel Hrink, náš sporták, sportovní redaktor. Letní hokej, extraliga živě a také NHL-ko, tak teď ještě také, jak mu to jde na kytaru a se zpěvem, tak to je právě ono. Pojďte se na to podívat, pojďte si to poslechnout. Top Town Summer!

Zed. My jsme zpátky na sedle, jak se říká, nebo sedle, jak chcete, to je úplně jedno, nebo na koni. Karle, nesmí se. Vy nám píšete z Luže na Chrudimsku, Radek píše, prosím, zahradní slavnost Citrony, jo?

skvělá parta Citron, zahradní slavnost, skoro 7:45 letí nám čas. Co nás ještě čeká a nemine, jak jsem zmínil, Pavel Herinka, dáme si živě sport. Extraliga, lední hokej, ale čekají nás také ceny pohonných hmot. A nechci mluvit písní, jak by řekl Karel Gott. Hudba Praha.

0: Bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes má být polojasno až oblačno. Z rána zejména na východě ojediněle s deštěm. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 13 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Perfektná muzika. Hey Radio, Hey Radio, Hey Radio. www.heyradio.cz.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
2: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese, z toho všeho tady kolem. A takovejma návalama trpím.
1: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
2: A to mi pomůže?
1: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
2: A co když nebudu doma?
1: To si můžete pustit i v mobilu na

0: v poledne i večer. Poslouchej Radio Hej!
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
7: Hej Rádio. Hej Rádio.
8: Time rock for you.
9: Radio Hey.
10: Radio Hey.
9: Hey Radio. Hey Radio. CZ. CZ.

0: Hejradio.cz.
1: Ráno už je v plném proudu, kafe snad už máte v sobě a my vám dál budeme zpříjemňovat ráno, potažmo dopoledne pořádnou rockovou, ale i pop muzikou. Jestli jste v práci doma nebo právě někde na cestách, zůstaňte s námi a bude vám hej. Čeká vás nejen skvělá muzika, ale i pár zajímavostí a samozřejmě i důvod se během dopoledního éteru aspoň párkrát zasmát. Chtěl bych ale ještě na začátku omluvit pardubické vysílání a Milana Krčila, že skončil dnes dříve, ale bohužel jeho vysílání přerušila porucha dodávky elektřiny. A s tím se prostě nedá nic dělat. A proto za chvilku zahrnout

0: Jirka Rosnička s námi taky dnes vytváří na Hey Radio kulturní hodnoty a přináší nám informace o dnešním počasí. Právě teď.
1: Počasí. Dnes má být polojasno až oblačno. Z rána zejména na východě ojediněle s deštěm. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 13 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. No, ochladilo se nám, je to tak, nedá se nic dělat. Slash, nebo taky Rush a Airbone v příštích minutách na rádiu Hey, doufám, potěší vaše hudební srdce.
2: Poslouchám Radio Hey, naši při něm vařej
3: a nikdy taky pařej.

0: never been rocket like this. Air Boon. A vy jste stále na rádiu Hey. Respektive ladíte rádio Hey a dopolední éter. A my se za chviličku budeme podívat, kdo má dneska jmeniny.
1: Hey Radio CZ.
0: Já to řeknu rovnou, Irma má dneska jmeniny, protože máme 10. září, tak se půjdeme podívat, jaký je původ a význam tohoto zajímavého jména. Ženské křestní jméno Irma se vyvinulo z němčiny. Jeho původ souvisí se starogermánskými jmény začínajícími na Irm, jako třeba Irmgarda, Irmhilda, Irmtrud a jiné. Jméno se z němčiny vykládá jako silná, pevná či stálá. Tak to alespoň píšou tady na Centrum.cz. Gratulujeme děvčata, gratulujeme všem Irmám, přejeme hlavně to zdravíčko. Oslavte to dneska a vůbec přejeme vám, abyste měli moc krásný den.
2: Rádio Hey, každý den Big Beat a to nej.
3: Something sweet. Eat your heart out, baby. A hot mess is just a

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Dragony se nám představili v dopoledním éteru Rádia Hej a my budeme pokračovat v muzice první jakosti a těšit se můžete mimo jiné na Dana Landu nebo taky za chvíli na Dimitri a song Dej Bůh štěstí. Štěstí je, kamarádi, když minete lékárnu, protože vás nic nebolí, minete obchod, protože všechno máte a jdete domů, protože vás tam někdo čeká. Tak jednoduché to je.
1: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Je nej.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej.
4: Je 6 hodin po 10. hodině, my pokračujeme dál v dopoledním čtvrtečním éteru Rádia Hej. No a teď na začátek této hodiny bych měl hned tady pozvánku na jednu velmi zajímavou akci. Totiž Jeseníky a Bruntálsko čeká o víkendu mimořádná podívaná. Do regionu zamíří 40 historických automobilů a motocyklů v rámci 26. ročníku mezinárodní podhorské jízdy Trofeo Nike. Veteráni vyrazí na silnici nebo na silnice od 11. do 13. září. No a v čele konvoje přitom nebude stát jen tak ledajaké auto. Tempo celé jízdy totiž tradičně udává legendární dakarský kamion rodiny Loprajzových. No a letošní ročník má navíc připomenout několik významných výročí motoristické historie. Jedním z nich je například 100 let od legendárního leteckého závodu Bukurešť-Paříž. A právě k tomu výročí se v sobotu uskuteční také průlet armádních stíhaček Gripen. No a pro místní bude jedním z nejzajímavějších momentů právě sobotní dopoledne. Přibližně 10-15 hodin proletí tyto vojenské letouny nad areálem nemocnice Rýmařov. No, tak to budou mít pacienti radost. A možná třeba to někoho probere i z komatu.

0: Dopravní expres.
1: Práce na silnici uzavřely pravý jízdní pruh na D1 na Prahu a způsobily kolonu na 30 minut mezi 62. a 55. kilometrem. Práce na silnici a porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu způsobily 30-minutovou kolonu na D1 také směrem na Brno od 45. po 50. kilometr. Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na D1 před Brnem od Prahy. Kolona se tvoří mezi 178. a 196. kilometrem, ale mění se to. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

City. Za chvíli taky Arakain nebo Frozen Crown. No a teď si dáme něco fotbalového. A k tomu mám tady jeden fórek. Opustila mě žena, stěžuje se fotbalový fanoušek psychologovi. Tvrdila, že náš život se točí jen kolem fotbalu a že jí už to nebaví. Celkem mě to mrzí, no. Byli jsme spolu už 7.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Crown. 10 hodin a 42 minuty posloucháte Rádio Hej. Přátelé, já vždycky hledám na netu různé zajímavosti a zajímalo mě například, co Češi nejraději sbírají. A zjistil jsem, že toho není vůbec málo, ale nejčastěji tedy klasicky sbírají poštovní známky. Potom například mince. Tak to bych taky rád sbíral, prachy, ale kde je dostat zadarmo a nekrást, že jo? Potom pochopitelně modely aut a vláčky, ale taky v neposlední řadě lidé sbírají pivní suvenýry. No a přátelé, já mám kamaráda a ten měl dědu a ten furt něco sbíral, hlavně tedy použité věci, binec prostě, no. Třeba našel rezavej řetěz na kolo, tak ho přinesl domů a hodil ho do oleje, do plechovky s olejem a tam ležel a nikdy už ho nepoužil, ale vždycky říkal, to se může někdy hodit. A ten děda měl kamaráda, školníka a jednou mu říkal v hospodě, hele, ty tam máš určitě spoustu věcí na vyhození ve škole, dones mi něco. A on mu donesl starý oprýskaný globus. No a ten děda si ho rád od něj vzal, měl radost, donesl ho domů a natřel ten globus na modro.
1: Hey, radio, hey, radio.

Tak Joli. Taky přispěl do našeho dopoledního éteru. Jirka s Kačou nám poslali SMSku a že by rádi song na přání, s čímž nemáme problém, pokud to není více jak jednou za hodinu v dopoledním éteru. Píšou, ahoj Aleši, díky za skvělou muziku a super historky, hodně nás bavíš. O, děkuji. Zahraj nám prosím Alkohol a 11. přikázání pro všechny, co chodí k nám rádi do báru u Podkovy. Děkujeme a jen tak dál. Já taky moc děkuju za hezkou zprávu a song posíláme. Rádio Hej a song

si vyvolený. Chci zavést další přikázání. 11. přikázání.

0: Rádia.cz. Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio. Haló, je tam někdo?
2: Radio Hey hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
1: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

11 hodin 8 minut, stále ladíte rádio, hej. S vámi je Alda, jsme v poslední hodině dopoledního čtvrtečního éteru, vysílaného z opavského studia. Nebudeme pokračovat pochopitelně v náloži kvalitní rockové muziky Slade, 13. století, Rhapsody of Fire v příštích minutách na této frekvenci, tak se určitě máte, co se týče muziky, na co těšit, ale ještě předtím je tady Lenka a počasí.

0: Rhapsody of Fire. Tři sestry za chviličku, nebo taky Gary Moore. Ale hned teď jsou připraveni už kucí česká kapela Turbo. No a teď bych tady měl v rámci Turbo taky něco pro opaváky, kdybyste chtěl někam zajít. Tak pozor, 19. září kapela Turbo zahraje ve Slavkově u Opavy na hřišti základní školy Slavkov v rámci Dne obce. Vystoupit by měli zhruba ve 20 hodin. Takže kdo má rád Turbo a z vás opaváků, co to máte tady nejblíž, tak se určitě stavte. 19. září Slavkov Turbo.
1: Hey! Hey! Hey Radio. Hey Radio. CZ. CZ.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Naše Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: jsme, přátelé, zaregistrovali malinký výpadek. Chviličku nám tam hrála záloha, my se omlouváme, ale chyba nebyla u nás, ale někde na trase. Tak už to je. Každopádně se ještě jednou omlouváme. Kapela Kex a Maiden, česká rocková hudební skupina, založená roku 1981. Jejím frontmanem je kytarista Štěpán Kojan. Ano, to byla jejich libovka Maiden. No, člověk v mládí chodí na Maidany, aby o nic nepřišel, a později tam nechodí ze stejného důvodu. Hej,
1: hej! Radio Hey.
2: Perfektná muzika.
0: Ale aby vám to nebylo líto, tak zajdeme ještě na bar s kapelou Větroplach na Rádiu Hej. Parádní poslech přejeme.

0: Ještě naposledy v tomto dnešním dopoledním vysílání zkontrolujeme dopravu. Co vy na to? Ondra je už připraven, tak poslouchejte teď dobře, řidiči a milé řidičky.
1: Dopravní expres.
2: Údržba na dálnici D1 u Divišova zpomaluje provoz v obou směrech. Ve směru z Prahy do Brna na 48. kilometru zúžení do jednoho pruhu. Kolona začíná před Ostředkem na 32. kilometru, zdržení přesahuje hodinu. Podobná situace je i v protisměru na Prahu. Zúžení do jednoho pruhu na 56. kilometru a do kolony brzdí řidiči na 64. kilometru, zdržení přesahuje půl hodiny. Nesouvislé kolony hlavně kamionů popojíždí na D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. V pravém pruhu se zpomaluje poprvé u 9 křížů, plynule se jede až za křížením s břeclavskou dálnicí D2 z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.

0: se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

manželka má, no, Hexen Shoes. No tak kamarádi, já jdu od toho, dávám nohy na stůl a počkám si na oběd. Protože náš společný čas už vypršel a dopolední éter na Hej pro dnešek končí. Pokračovat budeme zase zítra tam, kde jsme dnes přestali, tudíž u parádní Big Beatové muziky. Pokud jdete na oběd, tak si nechte šmakovat a ať se vám dobře tráví u Rádia Hej a dalšího programu. Tak čepic, rockeři!

0: vedeme do varu. Tak, takhle se vaří na rádiu Hej, hej.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

Buzz in! Doug Shea!

Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší K-Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. K-Řezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio. What
5: is love? Nebuďte smutní, že leté v krčí. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.

Zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.

I'm wanted.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Hej Rádio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

0: úterý. Zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Radio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
6: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: docente, tam je docente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio Hej.
10: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že lete na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme čtvrtek, to znamená starý desky, předtím kalendář. A od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Odebírá k večera, dneska bude starší. Budou to Pink Floydi, Comfortably Numb.

A dáme se do kalendáře, co se událo v dějinách muziky 10. září. Tak tady máme v roce 1898, 10. září, se narodil Waldo Simon. Je to vynálezce vinilu, jako teda hmoty plastický, ze kterého se později vyráběly LP desky a singly, takže víte asi, o co jde. Se starýma deskama to má co dočinění a už tady má muzikanta prvního, a to rok 1942, to se narodil 10. září, Danny Hutton, to jsou Three Dog Night.

Tak, to byl první muzikant a už tady mám druhýho, 1944. Art Tripp se narodil a 10. září. Ten taky býval k vidění u Franka Zappy, ale dokonce v kapele Captain Beefheart and Hits Magic Band. Tak to zkusíme, tyhle ty hochy.

Pak tady vidím rok 1945, to se narodil José Feliciano, ale s ním tady žádnou disku nemám. A posléze rok 1945, 10. září, narozen Don Powell, to jsou Slade.

Pak tady máme rok 1949. 10. září se narodil Barrymore Barlow. To jsou Jethro Tull.

Pak tady máme 10. září 1950, tedy 1950, 10. září, tak se na to podíváme. To se narodil Joe Perry, tak to bude jasný, jo. To jsou Aerosmith.

mám dojem, že to bylo taky v nějakom slavném filmu tohle. A v roce 1956, 10. září, se narodil Johnny Fingers, což jsou Boomtown Rats. Tady jsou.

A máme tady 57. rok, 10. září, narozen Karol Decker. To jsou T-Pow, mám takovej, nevím, asi jo, no.

tady máme? Nemáme. Budou děvčata. Takže dneska ve čtvrtek 10. září slaví narozky Sobeon Fyhre, co jsou Banarama, taky Shakespeareovi sestry.

10. září 1963 cestou do svého londýnského hotelu potkávají John Lennon a Paul McCartney v taxíku manažéra kapely Rolling Stones Andrewa Louga Kuldhama. Ten je pozve na zkoušku svých svěřenců a na té zkoušce tak nějak se zkamarádějí tam a povídají si. A potom jim někdo z brouků nabídne, myslím, že snad Lennon, teda Stoneům, Paulův poslední song Chtěl bych být tvůj muž, to znáte, to je známá věc od Beatles. Kapela ho dokonce vydá 1. listopadu téhož roku na singlu a nebudete tomu věřit, dotáhne to s ním až na 12. místo singlový hit parády.

Rok 64 tady mám dvakrát, teď zrovna vidím. Tak 64. poprvně 10. září Rod Stewart nahrává svůj první single Good Morning Little Sugar a nebudete tomu věřit, na basu mu sekunduje John Paul Jones, budoucí člen kapely, jestli pak víte jaký, kapely Rolling, co to plácám, kapely Led Zeppelin. Tak to dáme, no.

Jinak ta infiltrace zeppelinů tady bude ještě jednou a dokonce ve stejném roce, takže 64. Po druhý, 10. září, píseň You Really Got Me od kapely Kinks je jedničkou v Británii, tedy od 10. září vede singlovou hitparádu a na tamburínu v ní hraje Jimmy Page, hádejte z jaký kapely, z Led Zeppelin.

Chtěl jsem říct teda, že ten Jimmy Page jako člen budoucích Led Zeppelinů, protože v roce 64 po Zeppelínek neštěk ještě ani pes. A pak se podíváme do roku 65. The Birds natáčejí píseň Turn, Turn, Turn. Tam Zeppelíni budoucí nebyli, ale je to předělávka, protože mám takový dojem, že autor téhle písně je snad Pete Seeger nebo někdo takovej, no.

0: A to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 10. září, pro dnešek tedy úplně všechno.
1: Bylo 20 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: No nic si nehrajem. A máme tady první přání, až z Ostravy k nám dorazilo, zdravíme do daleké Ostravy. A je to Vláďa z Ostravy a má tady kapelu Tublatanka, nahrávku z roku 1988, což se do starý desek pohodově vejde, je to 30, to je, že toto letí, je to 38 let starý. No, vidíte to. A bude to pro Ivana, kamaráda z vojny, sloužili spolu, a teď prozradím vojenský tajemství, sloužili spolu u PVO, a tak mladí nevědí, co to stejně znamená, a pravda vítězí, takže je to zdraví Láďa z Ostravy, svýho kamaráda Ivana z Nových Zámků a všechno k nejlepší, k 63. narozeninám. Tak jdem na to.

Tak ještě jednou zdravíme do Ostravy i do Nových Zámků. Paní Edita to vidí na Sweet Bellmoon Bridge. Tak to máme.

Tak se podíváme do Polska, to znamená, že to bude Pavel ze Soboty tady a přinesl zajímavý nápad, a to kapelu Budgie, tak tu dáme, no. Konkrétně teda Time to Remember. To je stará vykopávka, tak zkusíme. Co to udělá?

Tak zdravím ještě jednou Pavla do Sopot. Hezkou věc vybral. A my se podíváme, koho tady nevidím. P6, to bude zajímavá muzika. P6 nosí vždycky pěkný věci. Takže tentokrát to bude James Brown. Dokonce mám takový dojem, že někdy z roku 65, asi z toho období, no, to může být zajímavý. Jdeme na to.

0: Tak, zdravíme P6-ku ještě jednou a je tady Zdeněk z Tábora. Zdeněk z Tábora nějakýho Elvise božskýho. Co bychom vybrali? Asi Modrý zemišky, ne? On to sice napsal Carl Perkins, ale Elvis tomu dodal šťávu.
1: Největší hity z 50., 60. a 70. let.
2: Prožij to znovu.
3: Prožij to znovu.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Prožij to znovu.
4: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but

taková jednoduchá píseň, jako mládežnice v té době zpívali, že jo, je to o lásce, píše se tam, můžeš mě být nevěrná, můžeš mě naprosto zradit, můžeš mě dokonce opustit, ale jen mi pro Boha zase nepodupej při tanci moje krásný nový modrý semišky. Tomáš ze Zubrnic tady vidí... Vydržte mi, hned se do vás dám. Tomáš ze Zubrnic to vidí na ELO, teda Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman.

0: Tak, další přání, tady má pan Jindra z Janova, zdravíme našeho stálého posluchače, a pan Jindra z Janova chtěl slyšet zajímavou starou věc, to je vykopávka, jo, starý pamětníci, starý vlci to pamatujou, půl párku. Krásně to naspíval Jirka Suchej, ale já jsem to, vím, že jsem to někde měl s Voskovcem a s Verichem, takže to je hrozně teda stará nahrávka, ale jsem doma normálně převrátil celou armádu s deskama, s hůru nohama a našel. Na starý šelakový křepce to bylo. Takže zdravím pana Jindru Zelenova a posílám.
1: No jo. Tak co kdybychom zaspívali něco o půl páru,
2: tak aby nebylo,
1: nedorozumění.
2: Mužíček skromný velice, stou.

0: Tak se vrchní nad stůl sklání, mužík mu šeptne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem.
1: Půl párku, prosím, vašnosti, a půl párku. Ten host si přeje půl párku.
0: Rozpačitě řek mužíček, prosil bych k tomu chlebíček. Vrchní hlasitěj než třeba řek.
1: Půl párku, žádnej chleba.
0: Půl párku, půl párku.
1: U nás k půl párku se neservíruje chleba.
0: Mužíček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu sedí jak pěna, lokálem zazní ozvěna. Půl párku.
1: A už nic víc.
0: Půl párku.
1: A bez hoščí.
0: Půl párku, to je bez chleba.
1: Ten hostí přeje půl párku.
2: Tak Voskové s Verichem, trošku hudební historie. Vrátíme se zpátky do století 20. No ve starých deskách jak jinak, že jo. A máme tady Scotta McKenzieho.

Tak ta byla Omega, jinak u nás to Brichta zpíval jako dívku s perlama ve vlasech, já si nedovolím říct ten maďarský název, zlámal jazyk normálně, ani nevím, ještě abych to přeložil. No to. Jurášek mi dal Jirku Schellingera, Léto s tebou...

Takže Léto s tebou, velká hitovka Jiriky Schellingera. Posloucháte rádio, hej, posloucháte, co vlastně posloucháte, jo, starý desky, on je čtvrtek. Asi to musím vždycky připomenout. Něco spoza ostrovů, jo, Spojeného království.

Tak a máme tady jednu takový zajímavý obchodní tah tedy. Když začali Bee Gees, tak hodně sázeli na ty kytarovky, že jo, a takovýhle věci. A pak přišli na to, že když přiberou smyčce a velký ansábl, že jo, orchestrální, tak to má tu správnou šťávu. A líbilo se to hlavně teda té něžnější části publika, že jo. Milé dámy, ty byly unašeny. A no, pravda, že třeba příznivci kytarového rock'n'rollu držkovali a takovýhle věc. Ale na druhou stranu zase jejich drahý poloviny je nutili to kupovat. Takže se to stejně prodávalo a když po letech vytáhnu tu disku z archivu, tak zjistím, že je to docela hezký. Don't forget to remember. Nezapomeň si vzpomenout. No, volá se jak jinak.

Je to docela hezký, já vám ještě než najdu další přání, já vám připomenu jednu hezkou taškazici s Jirkou Schellingrem, kupte zvíře.

Jinak dobrý je tam taky slyšet řecký národní nástroj sirtaky, teda sirtaky je tanec zpět. Teď mě vypadla mi z hlavy ta, jak se to jmenuje, ten instrument. Buzuki, ano, správně, buzuki. To je taková něco mezi kytarou a balalejkou a je to takový, je to čistý dadaismus, jak to právě s Františkem Rigočechem dělali, no, v té době nešlo moc teda manévrovat s muzikou, ale bych nebo dlouho nežvanil. Rostě a Stáňa z Pardubic dávají Pretty Boy Floyd, Pretty Boy Floyd, to je zajímavá kapela, tak si ji dáme zdravím. A jen do pro tebe a všechny metalové rebely, kteří se to pamatují z mládí. No tak jsem na to zvědavej.

A mám tady ještě jedno přání, tentokrát je to Milana Radka z Jablonce, chtějí Olympic únos. Já vám to zahraju, snad se ještě dostane, kde se k vejdem. A jinak tohle je píseň, kterou tedy museli zahrát, oni to dostali jako objednávku olympici, ale na druhé straně zase, když to vemete tak a tak, tak letecký únosy jsou prasečina. To jako skutečně, ne, že bych to nějak jako říkal něco proti ničemu, ale většinou do toho únosce zatahuje spoustu lidí, který v tom problému nejedou a můžou skončit úplně všichni, že jo. Navíc jako se jednalo o letadlo, já to upřesním, protože to pamatuju, z té doby byly toho plný noviny a bylo to letadlo z Karlových Varů do Prahy, L410 s imatrikulací a OK1ADN. To si pamatuju do dneška. No a doplatil na to kapitán Jan Mičica, který ho tam zabili přímo v kabině. A to by se dělat nemělo, takovýhle věci. No tak si to poslechněte, je to ze starých desek, prednesek, všechno.

přátelé, už jsem zase zpátky, vypadli jsme, to se stane, no, na chvilku. Ještě mi tam vlít, ještě mi spad přehrávač a vlít mi tam internet ke všem. Takže starý desky máme odbitý a zase aj za týden. A já tady mám ještě pár věcí na přání. První je tady Vladěnka. Posílá s holkama společně moc pozdravů. A komunál k tomu a písničku Málem králem. Tak si to dáme, doufám, že nám to dokonce už nevyletí. Moc se stane, že občas někdy to spojení zazvoní. Tak. Takže vydržte mi chvilinku a už by to mělo jet.

Tak to bychom měli málem králem komunál a máme tady pro paninku do taxíku, tady máme Krausberry na větvi.

A mrknem na to teď, Libor Mnichovický to vidí na Stratovarius, co mu dáme? Chladný zimní noci se to jmenuje, cold winter night, winter night. Ono za půl druhýho týdne je podzim, no tak trénink aspoň máme.

Pak nám píše Šrek, zdali by šlo zahrát Dračí slzy v nový verzi z roku 2006. Problém by to nebyl, kdybych ji měl. Ale já to zkusím teda sehnat, ale zatím teda by měla posloužit ta původní, ta je z dvojalba The Best of Bruce Dickinson. Myslím si, že je to taky dobrý, no ale zkusím to někde najít, nebo jestli to bude ke koupi, tak to seženu, no, ale to se musím nějak, že jo, musím se na to podívat, jo, protože jinak se k to nedostanu, musím to mít na desce, zkrátka. Tak jdem na to, zdravíme Šreka a pro všechny, kterým se tato muzika líbí, díky Šrek Ledeč nad Sázavou. Tak jo, tak jdem.

Tak to byl Bruce Dickinson, ona ta verze je taky velmi dobrá, no ale já to zkusím zjistit, zkusím to někde sehnat, tu desku. Jo, může to být zajímavý. Pak tady má Pavlík Sůza, Český srdce, zaslíbený kraj, vlastně to podtitul je Stonehenge dokonce. Tak jo, zdravím Pavlíka a posílám.

0: Když jsme se bavili o tom Dickinsonovi, já ještě tady mám ten dvoják.
1: Pokaždé.
0: Mám tady ten dvoják, který se jmenuje The Best of Bruce Dickinson. Je to hezká deska, nevyšlo to teda zrovna předevčírem, je to už trošku starší, ale fakt dobrý. Takže bych si dovolil nabídnout z druhého disku, zase pro změnu, The Man of Sorrow. To je taky hezký, tak to zkusíme.

Jinak ta nová verze Dračík, já se ještě zkusím udělat co nejvíce v tomhle problému, a když to dobře dopadne, tak možná už sobotu o rokový session, sobotní Rock on Air bych to mohl mít. No, uvidíme. No. Paninka z taxíku se tady objevila, zdravíme paninku z taxíku, dává Ear Song od Michaela Jacksona.

Tak, milí posluchači, a máme tady poslední přání dnešního večera, protože za chvíli musíme přepínat. Jeden z našich posluchačů tady od nás z regionu si vyžádal Pink Floyd Turning Away. To je zajímavý a krásný album, ze který to pochází. Jo. Je to totiž to protiválečný. Mně se teď nemůže vybavit název, ale nevadí. Tak jo, já vám děkuju za poslech, milí posluchači, mějte hezký zbytek čtvrtka a hlavně užívejte si teda čtvrtek a hlavně poučka, jo, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Legendární kytarista a kmotr heavy metalu Tony Iommi vydá 23. října tohoto roku své nové studiové album From the Dark. LPčko ohlašuje první singl Bored Alone, na kterém zpívá norský zpěvák Jørn Lande. Ten je zároveň spoluautorem všech písní. Tony Iommi k této desce podotknul. Je to album, jehož tvorbu jsme si opravdu užili. Nesnažíme se nic dokazovat. Je to skvělé album. Je to rock.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme přehrávat zejména rockovou klasiku, kterou občas okořením heavy metalem staré školy. Na rozjezd si dáme britsko-americkou kapelu Rainbow.

Tak a jsme na konci. Tohle to byl poslední hudební zářez dnešního speciálu. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to,

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak na víno od mixpultu a mikrofonu, a kde se hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This Is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si jich skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine, a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem málohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnomenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a celá skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City, to je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný pse dalšího vysílání. Teď jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hey začíná 148. díl gotické dvouhodinovky Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Po několika tematických a retro zastávkách se dnes zase naplno vrátíme k tomu, co se na temné scéně děje právě teď. Čeká nás pořádná dávka nových singlů i čerstvých alb, jeden poněkud smutnější démant a v závěru samozřejmě také party list. Ale než otočíme kalendář do roku 2026, začneme tradičně krátkým návratem do minulosti. Tentokrát ve Francii 80. let. Přeji vám příjemný poslech.